0: Cieľom zahraničného vysielania bolo samozrejme udržiavať kontakt so Slovákmi a Čechmi s domovskou krajinou, ale zároveň získať krajanov ako veľvyslancov v zahraničí. Pochopiteľne v tom čase žila najväčšia slovenská a česká komunita v Spojených štátoch amerických. A tak aj prvé ohlasy prichádzali z tejto krajiny. Pokračuje Tomáš Pánek.
1: Třeba z Clevelandu, kde naprosto tie Slováci explicitne děkují radiožurnálu, a to sa v skutku jednalo o tisíce dopisů, ktoré chodili sem na Vinohrady do Prahy, do rozhlasového ústředí, kde oceňují význam rozhlasu pro udržování i slovenské identity, zejména mladých Slováků, mladší generace, že mohli zas po dlouhé době, když byli z chudších rodin, neměli doma gramofon, slyšet třeba slovenskou hudbu, slovenskou řeč, slovenské básně, slovenské literární pořady a tak dále. Vznikaly pak tam různé formy kolektivního poslechu, když to byly chudší rodiny, tak si radiopřijímač krátkovlnný pořídila jenom jedna a pak se nějak autobusy svážely a pak kolektivně poslouchali to vysílání.
0: Ohlasy, které prichádzali zo zámoria, sa dostávali aj na stránky vtedajších novín a časopisov.
1: Vycházal takový oběžník tiskový, který rozhlas radiožurnál československý lifroval do redakcí novin a časopisů, které to pak přetiskovali, a potom v srpnu 36 je tam i spousta zpráv o tom korespondenčním ohlasu a některé z názvy jsou ku příkladu američtí Slováci poslouchají naši novou stanici, americké dopisy našemu rozhlasu. Amerika poslouchala prezidentovi projevy na Slovensku, krajané v Americe zpívají s rozhlasem národní písně, slovenský dělník píše z Ameriky našemu rozhlasu. Krajan se omlouvá, že je negramotným dělníkem, ale ve skutečnosti je jeho dopis důkazem velké inteligence, vzdělání a národního uvědomění. Krásnými slovy vyjadřuje svou vděčnost za vysílání prodané nevěsty a vzkazuje za ní zvláštní díky Národnímu divadlu. A dokonce v té korespondenci, v tom tiskovém oběžníku je daleko víc ohlasů, řekl bych tak 70% Slováků v Americe a 30% Čechů, jo? Daleko víc Slováci.
0: Zahraničné vysílání bylo v tom čase jediný prostředok, ako sa Slováci a Česi dostávali pravidelně k novinkám z domova a kultury.
2: Bratislava vysiela hru J.C. Hronského Radkovský poštár, ktorú podľa rovnomennej novielky pre rozhlas upravil František Chmelár. Osoby a obsadenie: Peter, Radkovský poštár listonoš, Jozef Kello. Poštárka, Ružena Porubská. Kata, Petrova manželka, Jiřina Rajtrová. Vyprávač, Štefan Kmeďko. Režiu má Martin Gutman. Začíname.
0: Vo vysielaní bola v roku 1937 v rámci kultúrneho bloku odvysielaná rozhlasová hra Radkovský poštár od Jozefa Cigera Hronského.
3: Na Radkovskú poštu prišla nová poštárka.
4: Tak, tu je prosím pošta.
5: Vy ste tu najší poštár?
4: Áno, prosím poníženie.
5: Ste stadia to z dediny?
4: Áno, no akože prosím poníženie.
5: Ste ženatý?
4: Už áno, som, ale sú tu i neženatí ľudia v dedine.
5: To som sa vás nepýtala.
4: Už prosím, veď ja som to len tak povedal.
5: Máte i deti?
4: Akože mám, najstarší, lebo som sa vedia prosím neskoro ženil. Tedy najstarší môj teraz chodí ostatnú zimu. A pán učiteľ to i lutujú, lebo má rozum akurát.
5: No to asi po vás.
4: Vedia, on len ďobne na mapu, hoci kde, a hneď vie, čo tam má byť. Bibliu? Ja ničo by hrach sypal, hej. No a potom príde Eva. Tá na rok bude chodiť ostatní.
0: Zaujímavý dátum v histórii vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je 5. október v roku 1940. Vtedy sa relácie vysielali už z Bratislavy. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
6: V 39. sa rozhlas Československu rozdelil, vznikol slovenský rozhlas a tam je zaujímavé, že Šaňo Mách ako šéf propagandy sa obrátil, to čo som bol prekvapený, teda nie na nemecké ministerstvo propagandy, ale na bezpečnosť, vedenie nemeckej bezpečnosti. So žiadosťou o zriadenie vysielania pre zahraničných Slovákov. Zrejme dostal, pretože v 40. roku začal slovenský rozhlas vysielať pre zahraničie.
0: V roku 1944 v čase Slovenského národného povstania vysielanie zaniklo. Obnovené bolo až po roku 1945. Zvláštne postavenie malo v roku 1968, kedy sa v Československu menila politická klíma. Pokračuje Klára Stejskalová, šéfredaktorka Rádio Prague International.
7: Na počátku roku 68 byla definitivně tehdy zrušena cenzura a konečně ty redaktoři, kteří pracovali, a v té době to byla řada i věhlasných men, co pracovala v zahraniční redakci, tak mohli vysílat svobodně, ale víme, jak to skončilo invazí sovětských vojsk a tvrdě to dopadlo i na zahraniční vysílání, kdy celá řada redaktorů, protože nesouhlasila se vstupem sovětských vojsk, byla vyhozena na ulici a došlo k velké personální obměně, kdy byli přijati noví lidé. Vzpomínají ještě pamětníci, jak přišli i lidé, kteří nebyli ani jazykově vybaveni, ale byli zcela oddáni tomu režimu. No a v tomto duchu se to vysílání tedy neslo.
0: Do roku 1972 se společně vysílalo pre Slovensku a českou komunitu vo svete z Prahy. A od roku 1972 sa relácie už pripravovali v Bratislave. Trvalo to do roku 1993, kedy po rozpade spoločného štátu a vzniku samostatnej Slovenskej republiky vznikol Slovenský rozhlas a ten začal vysielať do zahraničia. A pre krajanov vysielame z obrátenej pyramídy do dnes.

0: Cieľom zahraničného vysielania bolo samozrejme udržiavať kontakt so Slovákmi a Čechmi s domovskou krajinou, ale zároveň získať krajanov ako veľvyslancov v zahraničí. Pochopiteľne v tom čase žila najväčšia slovenská a česká komunita v Spojených štátoch amerických. A tak aj prvé ohlasy prichádzali z tejto krajiny. Pokračuje Tomáš Pánek.
1: Třeba z Clevelandu, kde naprosto ti Slováci explicitně děkují radiožurnálu, a to se v skutku jednalo o tisíce dopisů, které chodili sem na Vinohrady do Prahy, do rozhlasového ústředí, kde oceňují význam rozhlasu pro udržování i slovenské identity, zejména mladých Slováků, mladší generace. Že mohli zas po dlouhé době, když byli z chudších rodin, neměli doma gramofon, slyšet třeba slovenskou hudbu, slovenskou řeč, slovenské básně, slovenské literární pořady a tak dále. Vznikaly pak tam různé formy kolektivního poslechu, když to byly chudší rodiny, tak si radiopřijímač krátkovlnný pořídila jenom jedna a pak se nějak autobusy svážely a pak kolektivně poslouchali to vysílání.
0: Ohlasy, které prichádzali zo zámoria, sa dostávali aj na stránky vtedajších novín a časopisov.
1: Vycházal takový oběžník tiskový, který rozhlas radiožurnál československý lifroval do redakcí novin a časopisů, které to pak přetiskovali, a potom v srpnu 36 je tam i spousta zpráv o tom korespondenčním ohlasu a některé z názvy jsou ku příkladu američtí Slováci poslouchají naši novou stanici, americké dopisy našemu rozhlasu. Amerika poslouchala prezidentovi projevy na Slovensku, krajané v Americe zpívají s rozhlasem národní písně, slovenský dělník píše z Ameriky našemu rozhlasu. Krajan se omlouvá, že je negramotným dělníkem, ale ve skutečnosti je jeho dopis důkazem velké inteligence, vzdělání a národního uvědomění. Krásnými slovy vyjadřuje svou vděčnost za vysílání prodané nevěsty a vzkazuje za ní zvláštní díky Národnímu divadlu. A dokonce v té korespondenci, v tom tiskovém oběžníku je daleko víc ohlasů, řekl bych tak 70% Slováků v Americe a 30% Čechů, jo? Daleko víc Slováci.
0: Zahraničné vysílání bylo v tom čase jediný prostředek, ako sa Slováci a Česi dostávali pravidelně k novinkám z domova a kultury.
2: Bratislava vysiela hru J.C. Hronského Radkovský poštár, ktorú podľa rovnomennej novielky pre rozhlas upravil František Chmelár. Osoby a obsadenie: Peter, Radkovský poštár, listonoš, Jozef Kello, poštárka, Ružena Porubská, Kata, Petrova manželka, Jiřina Rajtrová, vyprávač, Štefan Kmeďko. Režiu má Martin Gutman. Začíname.
0: Vo vysielaní bola v roku 1937 v rámci kultúrneho bloku odvysielaná rozhlasová hra Radkovský poštár od Jozefa Cigera Hronského.
3: Na Radkovskú poštu prišla nová poštárka.
4: Tak, tu je prosím pošta.
5: Vy ste tu najší poštár?
4: Áno, prosím poníženie.
5: Ste staďal to z dediny?
4: Áno, no akože prosím poníženie.
5: Ste ženatý?
4: Už áno, som, ale sú tu i neženatí ľudia v dedine.
5: To som sa vás nepýtala.
4: Už prosím, veď ja som to len tak povedal.
5: Máte i deti?
4: Akože mám, najstarší, lebo som sa veď ja prosím neskoro ženil. Tedy najstarší môj teraz chodí ostatnú zimu. Hm. A pán učiteľ to i ľutujú, lebo má rozum akurát.
5: No, to asi po vás.
4: Vedia, on len ďobne na mapu, hoci kde, a hneď vie, čo tam má byť. Bibliu? Ja ničo by hrach sypal, hej. No a potom príde Eva. Tá na rok bude chodiť ostatní.
0: Zaujímavý dátum v histórii vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je 5. október v roku 1940. Vtedy sa relácie vysielali už z Bratislavy. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
6: V 39. sa rozhlas Československu rozdelil, vznikol slovenský rozhlas a tam je zaujímavé, že Šaňo Mách ako šéf propagandy sa obrátil, to, čo som bol prekvapený, teda nie na nemecké ministerstvo propagandy, ale na bezpečnosť, vedenie nemeckej bezpečnosti. So žiadosťou o zriadenie vysielania pre zahraničných Slovákov. Zrejme dostal, pretože v 40. roku začal slovenský rozhlas vysielať pre zahraničie.
0: V roku 1944 v čase Slovenského národného povstania vysielanie zaniklo. Obnovené bolo až po roku 1945. Zvláštne postavenie malo v roku 1968, kedy sa v Československu menila politická klíma. Pokračuje Klára Stejskalová, šéfredaktorka Rádio Prague International.
7: Na počátku roku 68 byla definitivně tehdy zrušena cenzura a konečně ty redaktoři, kteří pracovali, a v té době to byla řada i věhlasných men, co pracovala v zahraniční redakci, tak mohli vysílat svobodně, ale víme, jak to skončilo invazí sovětských vojsk a tvrdě to dopadlo i na zahraniční vysílání, kdy celá řada redaktorů, protože nesouhlasila se vstupem sovětských vojsk, byla vyhozena na ulici a došlo k velké personální obměně, kdy byli přijati noví lidé. Vzpomínají ještě pamětníci, jak přišli i lidé, kteří nebyli ani jazykově vybaveni, ale byli zcela oddáni tomu režimu. No a v tomto duchu se to vysílání tedy neslo.
0: Do roku 1972 se společně vysílalo pre Slovensku a českou komunitu vo svete z Prahy. A od roku 1972 sa relácie už pripravovali v Bratislave. Trvalo to do roku 1993, kedy po rozpade spoločného štátu a vzniku samostatnej Slovenskej republiky vznikol Slovenský rozhlas a ten začal vysielať do zahraničia. A pre krajanov vysielame z obrátenej pyramídy do dnes.

0: Cieľom zahraničného vysielania bolo samozrejme udržiavať kontakt so Slovákmi a Čechmi s domovskou krajinou, ale zároveň získať krajanov ako veľvyslancov v zahraničí. Pochopiteľne v tom čase žila najväčšia slovenská a česká komunita v Spojených štátoch amerických. A tak aj prvé ohlasy prichádzali z tejto krajiny. Pokračuje Tomáš Pánek.
1: Třeba z Clevelandu, kde naprosto tie Slováci explicitně děkují radiožurnálu, a to se v skutku jednalo o tisíce dopisů, které chodili sem na Vinohrady do Prahy, do rozhlasového ústředí, kde oceňují význam rozhlasu pro udržování i slovenské identity, zejména mladých Slováků, mladší generace, že mohli zas po dlouhé době, když byli z chudších rodin, neměli doma gramofon, slyšet třeba slovenskou hudbu, slovenskou řeč, slovenské básně, slovenské literární pořady a tak dále. Vznikaly pak tam různé formy kolektivního poslechu, když to byly chudší rodiny, tak si radiopřijímač krátkovlnný pořídila jenom jedna a pak se nějak autobusy svážely a pak kolektivně poslouchali to vysílání.
0: Ohlasy, které prichádzali zo zámoria, sa dostávali aj na stránky vtedajších novín a časopisov.
1: Vycházal takový oběžník tiskový, který rozhlas radiožurnál československý lifroval do redakcí novin a časopisů, které to pak přetiskovali, a potom v srpnu 36 je tam i spousta zpráv o tom korespondenčním ohlasu a některé z názvy jsou ku příkladu američtí Slováci poslouchají naši novou stanici, americké dopisy našemu rozhlasu. Amerika poslouchala prezidentovi projevy na Slovensku, krajané v Americe zpívají s rozhlasem národní písně, slovenský dělník píše z Ameriky našemu rozhlasu. Krajan se omlouvá, že je negramotným dělníkem, ale ve skutečnosti je jeho dopis důkazem velké inteligence, vzdělání a národního uvědomění. Krásnými slovy vyjadřuje svou vděčnost za vysílání prodané nevěsty a vzkazuje za ní zvláštní díky Národnímu divadlu. A dokonce v té korespondenci, v tom tiskovém oběžníku je daleko víc ohlasů, řekl bych tak 70% Slováků v Americe a 30% Čechů, jo? Daleko víc Slováci.
0: Zahraničné vysílání bylo v tom čase jediný prostředek, ako sa Slováci a Česi dostávali pravidelně k novinkám z domova a kultury.
2: Bratislava vysiela hru J.C. Hronského Radkovský poštár, ktorú podľa rovnomennej novielky pre rozhlas upravil František Chmelár. Osoby a obsadenie: Peter, Radkovský poštár listonoš, Jozef Kello, poštárka Ružena Porubská, Kata, Petrova manželka, Jiřina Rajtrová, vyprávač Štefan Kmeďko. Režiu má Martin Gutman. Začíname.
0: Vo vysielaní bola v roku 1937 v rámci kultúrneho bloku odvysielaná rozhlasová hra Radkovský poštár od Jozefa Cigera Hronského.
3: Na Radkovskú poštu prišla nová poštárka.
4: Tak, tu je prosím pošta.
5: Vy ste tu najší poštár?
4: Áno, prosím poníženie.
5: Ste stadiaľto z dediny?
4: Áno, no akože prosím poníženie.
5: Ste ženatý?
4: Už áno som, ale sú tu i neženatí ľudia v dedine.
5: To som sa vás nepýtala.
4: Už prosím, veď ja som to len tak povedal.
5: Máte i deti?
4: Akože mám, najstarší, lebo som sa vedia prosím neskoro ženil. Tedy najstarší môj teraz chodí ostatnú zimu. A pán učiteľ to i ľutujú, lebo má rozum akurát.
5: No to asi po vás.
4: Vedia, on len ďobne na mapu, hoci kde, a hneď vie, čo tam má byť. Bibliu? Ja ničo by hrach sypal, hej. No a potom príde Eva. Tá na rok bude chodiť ostatní.
0: Zaujímavý dátum v histórii vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je 5. október v roku 1940. Vtedy sa relácie vysielali už z Bratislavy. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
6: V 39. sa rozhlas Československu rozdelil, vznikol slovenský rozhlas a tam je zaujímavé, že Šaňo Mách ako šéf propagandy sa obrátil, to, čo som bol prekvapený, teda nie na nemecké ministerstvo propagandy, ale na bezpečnosť, vedenie nemeckej bezpečnosti. So žiadosťou o zriadenie vysielania pre zahraničných Slovákov. Zrejme dostal, pretože v 40. roku začal slovenský rozhlas vysielať pre zahraničie.
0: V roku 1944 v čase slovenského národného povstania vysielanie zaniklo. Obnovené bolo až po roku 1945. Zvláštne postavenie malo v roku 1968, kedy sa v Československu menila politická klíma. pokračuje Klára Stejskalová, šéfredaktorka Rádio Prah International.
7: Na počátku roku 68 byla definitivně tehdy zrušena cenzura a konečně ty redaktoři, kteří pracovali, a v té době to byla řada i věhlasných men, co pracovala v zahraniční redakci, tak mohli vysílat svobodně, ale víme, jak to skončilo invazí sovětských vojsk a tvrdě to dopadlo i na zahraniční vysílání, kdy celá řada redaktorů, protože nesouhlasila se vstupem sovětských vojsk, byla vyhozena na ulici a došlo k velké personální obměně, kdy byli přijati noví lidé. Vzpomínají ještě pamětníci, jak přišli i lidé, kteří nebyli ani jazykově vybaveni, ale byli zcela oddáni tomu režimu. No a v tomto duchu se to vysílání tedy neslo.
0: Do roku 1972 se společně vysílalo pre Slovensku a Českou komunitu vo svete z Prahy. A od roku 1972 sa relácie už pripravovali v Bratislave. Trvalo to do roku 1993, kedy po rozpade spoločného štátu a vzniku samostatnej Slovenskej republiky vznikol Slovenský rozhlas a ten začal vysielať do zahraničia. A pre krajanov vysielame z obrátenej pyramídy do dnes.

0: Cieľom zahraničného vysielania bolo samozrejme udržiavať kontakt so Slovákmi a Čechmi s domovskou krajinou, ale zároveň získať krajanov ako veľvyslancov v zahraničí. Pochopiteľne v tom čase žila najväčšia slovenská a česká komunita v Spojených štátoch amerických. A tak aj prvé ohlasy prichádzali z tejto krajiny. Pokračuje Tomáš Pánek.
1: Třeba z Clevelandu, kde naprosto ti Slováci explicitně děkují radiožurnálu, a to se v skutku jednalo o tisíce dopisů, které chodili sem na Vinohrady do Prahy, do rozhlasového ústředí, kde oceňují význam rozhlasu pro udržování i slovenské identity, zejména mladých Slováků, mladší generace. Že mohli zas po dlouhé době, když byli z chudších rodin, neměli doma gramofon, slyšet třeba slovenskou hudbu, slovenskou řeč, slovenské básně, slovenské literární pořady a tak dále. Vznikaly pak tam různé formy kolektivního poslechu, když to byly chudší rodiny, tak si radiopřijímač krátkovlný pořídila jenom jedna a pak se nějak autobusy svážely a pak kolektivně poslouchali to vysílání.
0: Ohlasy, které prichádzali zo zámoria, sa dostávali aj na stránky vtedajších novín a časopisov.
1: Vycházal takový oběžník tiskový, který rozhlas radiožurnál československý lifroval do redakcí novin a časopisů, které to pak přetiskovali, a potom v srpnu 36 je tam i spousta zpráv o tom korespondenčním ohlasu a některé z názvy jsou ku příkladu američtí Slováci poslouchají naši novou stanici, americké dopisy našemu rozhlasu. Amerika poslouchala prezidentovi projevy na Slovensku, krajané v Americe zpívají s rozhlasem národní písně, slovenský dělník píše z Ameriky našemu rozhlasu. Krajan se omlouvá, že je negramotným dělníkem, ale ve skutečnosti je jeho dopis důkazem velké inteligence, vzdělání a národního uvědomění. Krásnými slovy vyjadřuje svou vděčnost za vysílání prodané nevěsty a vzkazuje za ní zvláštní díky Národnímu divadlu. A dokonce v té korespondenci, v tom tiskovém oběžníku je daleko víc ohlasů, řekl bych tak 70% Slováků v Americe a 30% Čechů, jo? Daleko víc Slováci.
0: Zahraničné vysílání bylo v tom čase jediný prostředek, ako sa Slováci a Česi dostávali pravidelně k novinkám z domova a kultury.
2: Bratislava vysiela hru J.C. Hronského Radkovský poštár, ktorú podľa rovnomennej novielky pre rozhlas upravil František Chmelár. Osoby a obsadenie: Peter, Radkovský poštár listonoš, Jozef Kello. Poštárka, Ružena Porubská. Kata, Petrova manželka, Jiřina Rajtrová. Vyprávač, Štefan Kmeďko. Režiu má Martin Gutman. Začíname.
0: Vo vysielaní bol v roku 1937 v rámci kultúrneho bloku odvysielaná rozhlasová hra Radkovský poštár od Jozefa Cigera Hronského.
3: Na Radkovskú poštu prišla nová poštárka.
4: Tak, tu je prosím pošta.
5: Vy ste tu najší poštár?
4: Áno, prosím poníženie.
5: Ste staďato z dediny?
4: Áno, no akože prosím poníženie.
5: Ste ženatý?
4: Už áno som, ale sú tu i neženatí ľudia v dedine.
5: To som sa vás nepýtala.
4: Už prosím, veď ja som to len tak povedal.
5: Máte i deti?
4: Akože mám, najstarší, lebo som sa veď ja prosím neskoro ženil. Tedy najstarší môj teraz chodí ostatnú zimu. A pán učiteľ to i lutujú, lebo má rozum akurát.
5: No to asi po vás.
4: Vedia, on len ďobne na mapu, hoci kde, a hneď vie, čo tam má byť. Bibliu? Ja ničo by hrach sypal, hej. No a potom príde Eva. Tá na rok bude chodiť ostatní.
0: Zaujímavý dátum v histórii vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je 5. október v roku 1940. Vtedy sa relácie vysielali už z Bratislavy. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
6: V 39. sa rozhlas Československu rozdelil, vznikol slovenský rozhlas a tam je zaujímavé, že Šaňo Mách ako šéf propagandy sa obrátil, to, čo som bol prekvapený, teda nie na nemecké ministerstvo propagandy, ale na bezpečnosť, vedenie nemeckej bezpečnosti. So žiadosťou o zriadenie vysielania pre zahraničných Slovákov. Zrejme dostal, pretože v 40. roku začal slovenský rozhlas vysielať pre zahraničie.
0: V roku 1944 v čase slovenského národného povstania vysielanie zaniklo. Obnovené bolo až po roku 1945. Zvláštne postavenie malo v roku 1968, kedy sa v Československu menila politická klíma. Pokračuje Klára Stejskalová, šéfredaktorka Rádio Prague International.
7: Na počátku roku 68 byla definitivně tehdy zrušena cenzura a konečně ty redaktoři, kteří pracovali, a v té době to byla řada i věhlasných men, co pracovala v zahraniční redakci, tak mohli vysílat svobodně, ale víme, jak to skončilo invazí sovětských vojsk a tvrdě to dopadlo i na zahraniční vysílání, kdy celá řada redaktorů, protože nesouhlasila se vstupem sovětských vojsk, byla vyhozena na ulici a došlo k velké personální obměně, kdy byli přijati noví lidé. Vzpomínají ještě pamětníci, jak přišli i lidé, kteří nebyli ani jazykově vybaveni, ale byli zcela oddáni tomu režimu. No a v tomto duchu se to vysílání tedy neslo.
0: Do roku 1972 se společně vysílalo pre Slovensku a českou komunitu vo svete z Prahy. A od roku 1972 sa relácie už pripravovali v Bratislave. Trvalo to do roku 1993, kedy po rozpade spoločného štátu a vzniku samostatnej Slovenskej republiky vznikol Slovenský rozhlas a ten začal vysielať do zahraničia. A pre krajanov vysielame z obrátenej pyramídy do dnes.

0: Cieľom zahraničného vysielania bolo samozrejme udržiavať kontakt so Slovákmi a Čechmi z domovskou krajinou, ale zároveň získať krajanov ako veľvyslancov v zahraničí. Pochopiteľne v tom čase žila najväčšia slovenská a česká komunita v Spojených štátoch amerických. A tak aj prvé ohlasy prichádzali z tejto krajiny. Pokračuje Tomáš Pánek.
1: Třeba z Clevelandu, kde naprosto tie Slováci explicitne děkují radiožurnálu, a to sa v skutku jednalo o tisíce dopisů, ktoré chodili sem na Vinohrady do Prahy, do rozhlasového ústředí, kde oceňují význam rozhlasu pro udržování i slovenské identity, zejména mladých Slováků, mladší generace. Že mohli zas po dlouhé době, když byli z chudších rodin, neměli doma gramofon, slyšet třeba slovenskou hudbu, slovenskou řeč, slovenské básně, slovenské literární pořady a tak dále. Vznikaly pak tam různé formy kolektivního poslechu, když to byly chudší rodiny, tak si radiopřijímač krátkovlnný pořídila jenom jedna a pak se nějak autobusy svážely a pak kolektivně poslouchali to vysílání.
0: Ohlasy, ktoré prichádzali zo zámoria, sa dostávali aj na stránky vtedajších novín a časopisov.
1: Vycházal takový oběžník tiskový, který rozhlas radiožurnál československý lifroval do redakcí novin a časopisů, které to pak přetiskovali, a potom v srpnu 36 je tam i spousta zpráv o tom korespondenčním ohlasu a některé z názvy jsou ku příkladu američtí Slováci poslouchají naši novou stanici, americké dopisy našemu rozhlasu. Amerika poslouchala prezidentovi projevy na Slovensku, krajané v Americe zpívají s rozhlasem národní písně, slovenský dělník píše z Ameriky našemu rozhlasu. Krajan se omlouvá, že je negramotným dělníkem, ale ve skutečnosti je jeho dopis důkazem velké inteligence, vzdělání a národního uvědomění. Krásnými slovy vyjadřuje svou vděčnost za vysílání prodané nevěsty a vzkazuje za ní zvláštní díky Národnímu divadlu. A dokonce v té korespondenci, v tom tiskovém oběžníku je daleko víc ohlasů, řekl bych tak 70% Slováků v Americe a 30% Čechů, jož? Daleko víc Slováci.
0: Zahraničné vysílání bylo v tom čase jediný prostředek, ako sa Slováci a Česi dostávali pravidelně k novinkám z domova a kultury.
2: Bratislava vysiela hru Jece Hronského Radkovský poštár, ktorú podľa rovnomennej novielky pre rozhlas upravil František Chmelár. Osoby a obsadenie: Peter, radkovský poštár listonoš, Jozef Kello, poštárka Ružena Porubská, Kata, Petrova manželka, Jiřina Rajtrová, vyprávač Štefan Kmeďko. Režiu má Martin Gutman. Začíname.
0: Vo vysielaní bola v roku 1937 v rámci kultúrneho bloku odvysielaná rozhlasová hra Radkovský poštár od Jozefa Cigera Hronského.
3: Na Radkovskú poštu prišla nová poštárka.
4: Tak, tu je prosím pošta.
5: Vy ste tunajší poštár?
4: Áno, prosím poníženie.
5: Ste staďal to z dediny?
4: Áno, no akože prosím poníženie.
5: Ste ženatý?
4: Už áno, som, ale sú tu i neženatí ľudia v dedine.
5: To som sa vás nepýtala.
4: Už prosím, veď ja som to len tak povedal.
5: Máte i deti?
4: Akože mám, najstarší, lebo som sa veď ja prosím neskoro ženil. Tedy najstarší môj teraz chodí ostatnú zimu. A pán učiteľ to i ľutujú, lebo má rozum akurát.
5: No to asi po vás.
4: Veď ja on len ďobne na mapu, hoci kde, a hneď vie, čo tam má byť. Bibliu, ja ničo by hrach sypal, hej. No a potom príde Eva. Na rok bude chodiť ostatný.
0: Zaujímavý dátum v histórii vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je 5. október v roku 1940. Vtedy sa relácie vysielali už z Bratislavy. Pokračuje rozhlasový historik Vladimír Draxler.
6: V 39. sa rozhlas Československu rozdelil, vznikol slovenský rozhlas a tam je zaujímavé, že Šaňo Mách ako šéf propagandy sa obrátil, to čo som bol prekvapený, teda nie na nemecké ministerstvo propagandy, ale na bezpečnosť, vedenie nemeckej bezpečnosti. So žiadosťou o zriadenie vysielania pre zahraničných Slovákov. Zrejme dostal, pretože v 40. roku začal slovenský rozhlas vysielať pre zahraničie.
0: V roku 1944 v čase Slovenského národného povstania vysielanie zaniklo. Obnovené bolo až po roku 1945. Zvláštne postavenie malo v roku 1968, kedy sa v Československu menila politická klíma. Pokračuje Klára Stejskalová, šéfredaktorka Rádio Prag International.
7: Na počátku roku 68 byla definitivně tehdy zrušena cenzura a konečně ty redaktoři, kteří pracovali, a v té době to byla řada i věhlasných men, co pracovala v zahraniční redakci, tak mohli vysílat svobodně, ale víme, jak to skončilo invazí sovětských vojsk a tvrdě to dopadlo i na zahraniční vysílání, kdy celá řada redaktorů, protože nesouhlasila se vstupem sovětských vojsk, byla vyhozena na ulici a došlo k velké personální obměně, kdy byli přijati noví lidé. Vzpomínají ještě pamětníci, jak přišli i lidé, kteří nebyli ani jazykově vybaveni, ale byli zcela oddáni tomu režimu. No a v tomto duchu se to vysílání tedy neslo.
0: Do roku 1972 se společně vysílalo pre Slovensku a Českou komunitu vo svete z Prahy a od roku 1972 sa relácie už pripravovali v Bratislave. Trvalo to do roku 1993, kedy po rozpade spoločného štátu a vzniku samostatnej Slovenskej republiky vznikol Slovenský rozhlas a ten začal vysielať do zahraničia. A pre krajanov vysielame z obrátenej pyramídy do dnes.